0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku Moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými Moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla Monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do souhvězdí Orionu, kde má rudá hvězda Betelgeuse konečně přiznanou společnost. Astronomové s velmi velkým teleskopem v chilské Atacamě zachytili nejostřejší snímek z jejího dávno tušeného průvodce, kterému říkají Betelgeuse B. Zásluhu má přístroj Sphere, jehož koronograf zastíní světlo hlavní hvězdy, aby vynikl ten slabší soused. A jak popisuje space.com, tenhle společník je hmotnější, než se čekalo. Dvakrát až třikrát víc než naše Slunce. Vedoucí týmu Miguel Montargez z pařížské observatoře přiznal, že při pohledu na zpracované snímky vyskočil ze židle. 100 let hádání, 1000 let záhadného polasínání a ono to bylo celou dobu duo. Potvrzení přijde, až se průvodce objeví na druhé straně hvězdy, tedy za rok. Tak si to hlídejte, Orion vám nikam neutvrdí.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztoč

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jsi začenej. A ty jsi taky začenej. Tajná služba.
2: 9. července 1993 vstupuje do kin pořádný biják. Clint Eastwood se totiž na stará kolena rozhodl, že bude honit pořádného zloducha s nasazením života.
3: Ty jsi věděl, že ta pistole byla prázdná. Cítil jsi, že je nějak lehká, že je zásobník prázdnej.
1: No, opravdu. Jedna kulka tam bejt mohla.
3: Pane bože.
2: Režisér Wolfgang Petersen obsadil vedle temného, depresemi svíraného Eastwooda ještě temnějšího a šílenějšího Johna Malkoviče, na kterého je skutečně radost pohledět, a René Russo co by tajnou agentku.
3: Víš, když jsem se stěhoval, varovali mě, že seš hajzl.
1: A měli pravdu. Ahoj v kanceláři.
3: Ah, sakra, kancelář. Monroe chtěl, abychom proklepli nějakýho...
1: Postarám se o to.
3: Budu s tebou.
1: Ne, jdu mu za ženou a dětma.
2: Clint Eastwood původně film odmítl, protože mu je 62 a jeho postava je o dekádu mladší. Nicméně se po naléhání nechal přesvědčit. Určitě musel hodně zpytovat svědomí, když během natáčení skutečně visel na Římse domu 6 pater nad zemí. Ovšem nebezpečný skok na požární schodiště místo něj provedl kaskadér.
3: Pane bože, to jsi ty?
2: Malkovič, geniální to herec, nasadil jako přípravu pro roli totální izolaci měsíc před natáčením. S nikým se nestýkal, nebral telefony a v televizi jen občas sledoval zprávy. Není divu, že je jeho postava ve snímku s nasazením života tak démonická, však za ní bude nominován na Oscara, cenu BAFTA a Zlatý glób.
4: To jsi byl ty, kdo mi včera večer vlezl do bytu.
1: Mac Crowley, kde pak jste?
4: Blíž, než si dokážeš představit. Jsem nesmírně rád, že s tebou mluvím. Mám pocit, jako bychom se znali.
1: Jak to?
4: Četl jsem o tobě, viděl jsem tvoje fotky. Nejoblíbenější agent Johna Kennedyho, nejlepší a nejchytřejší, ale to už je dávno.
2: Na snímku inspirovaném skutečným agentem tajné služby Clintem Hillem plně kooperovala americká tajná služba, což je zcela poprvé, kdy se CIA takto vložila do natáčení. S nasazením života je také prvním filmem, který nabídl svou upoutávku online ke stažení skrze AOL, ačkoliv v této době to je spíš třešnička. Za týden a půl byl stažen 170krát.
1: Co kdybychom se někde sešli? Můžeme to probrat.
4: To bych musel rád, ale čím méně toho budeš o mě vědět, tím líp.
1: A proč?
4: Protože mám v plánu zabít prezidenta.
2: S nasazením života. Thriller nejvyššího řádu podtržený skvělou hudbou Ennia Morriconeho, těžící ze syrové režie Wolfganga Petersena a charismatických hereckých výkonů Eastwooda s Malkovičem, bude zaslouženě celosvětovým trhákem. Není to jen klasický hollywoodský thriller, napěchovaný kaskadérskými kousky a akcí, ale má myšlenku.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Edison Line nově nabízí Sámskou krev. Netflix dokončil reaktivaci agenta Kima a na HBO Max dorazil akční Mortal Kombat 2. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Jaha, flickor, här är nya klasskamrat.
3: Action! Na Edison Line přibyl jeden z nejvýznamnějších severských filmů poslední dekády, švédské drama Sámská krev. Režisérka Amanda Kernell, která má sama sámské kořeny, syrově zachycuje temnou kapitolu švédské historie. Institucionální rasismus, segregaci a ponižující pseudovědecké zkoumání původních obyvatel Sámů ve 30. letech minulého století. Sledujeme 14-letou Ele Mariu, sámskou dívku od chovu sobů, která je na internátní škole vystavena rasismu a ponižování a začne snít o úplně jiném životě. Jenže cesta k němu vede jen přesto, že se stane někým jiným a zpřetrhá všechna pouta s rodinou i vlastní kulturou. Zajímavé je, že film je autentický až do morku kostí. Všechny sámské postavy hrají skuteční Sámové a sestry v hlavních rolích si zahrály i reálné sestry Lene Cecilia a Mia Erika Sperok, které vyrůstaly v komunitě jižních Sámů. A většina rasistických nadávek, které ve filmu padají, prý vychází z toho, co režisérka sama slýchala v mládí. Není divu, že film pozbíral hromadu cen, od ceny Lux Evropského parlamentu přes 4 švédské Guldbagge až po festivalové triumfy v Göteborgu, Tokiu i Benátkách. Sámskou krev najdete nyní na Edison Line.
4: Co ty bánka tady jsou?
5: Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka tady jsou? Co ty bánka t

Ryan Gosling si oficiálně nasadí plamenou lepku. Po letech spekulací a vlastně i docela veřejného Goslingova naznačování, že by o roli stál, je to potvrzené. Ghost Rider míří do marvelovského vesmíru a Johnnyho Blaze, motorkáře, který kdysi upsal duši ďáblu, si zahraje právě Ryan Gosling. Za kamerou bude stát Sean Levy, tedy muž, který Marvelu naposledy doručil trhák Deadpool and Wolverine. Gosling s Levym navíc míří rovnou z natáčení sci-fi Star Wars Starfighter, takže dvojice očividně nasazuje slušné tempo. Postavu Ghost Ridera už dvakrát zkoušel Nicolas Cage, jenže ani jeden z těch filmů zrovna nerozpálil pokladny kin. Gosling ale motorku i pořádnou akci umí vys loňský kaskadér, takže tentokrát to snad plamené lepce konečně bude slušet. Detaily ději zůstávají zatím tajemstvím a teoreticky se prý ještě může stát, že Gosling stvární některého z dalších nositelů hořící hlavy, ale sázka na Johnnyho Blaze je jasná. Do kin má nový Ghost Rider dorazit v roce 2028.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: 있던 걸 다 잊고 이제 앞으로 살아줘요.
1: 아빠!
0: 사랑받는 아이가 될 수 있도록.
2: Na Netflixu přistály poslední díly korejského akčního thrilleru Reaktivace agenta Kima, takže teď už si můžete celou řadu pustit pěkně v kuse. Jisup So tu hraje zdánlivě obyčejného tátu, kterému se ztratí dospívající dcera. Aby ji našel, musí oprášit svoje staré řemeslo tajného agenta, jenže tím na sebe přitáhne přesně tu pozornost, které se chtěl vyhnout. Netflix u tohoto titulu zvolil netradiční model. Místo obvyklého vysypání celé sezóny najednou respektoval původní vysílací rozvrh korejské stanice. Fanoušci si tedy museli počkat, teď už ale čekání skončilo. Kompletní desetidílnou řadu seriálu Reaktivace agenta Kima najdete nyní na Netflixu.
3: 십수년을 지저분 데 살던 인간이 갑자기 폭발했다 이 말이야!
4: 내 딸 탈

0: must, thanks.
1: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
0: Thanks, man. I appreciate it.
1: They should do a reboot.
0: Nobody wants that. Shit went out in the 90s.
2: Johnny Cage, you have been chosen to fight.
3: Tell me you're not some crazy fans.
4: Na HBO Max dorazila brutální turnajová jízda Mortal Kombat 2. Pokračování úspěšné videoherní adaptace posílá šampiony Zeměříše, včetně známých tváří z prvního dílu, do ještě nelítostnějšího turnaje. Tentokrát nejde jen o souboje mezi bojovníky, ale hlavně o boj proti temnému vládci Shao Kahnovi, který chce zničit zemi a podrobit si její obránce. V obsazení najdete Karla Urbana jako Johnnyho Cage, Tati Gabriel nebo Hiroki Sanadu. Spolutvůrce původní hry Ed Boon si ve filmu střihl malé cameo jako barman jménem Ed a zároveň namluvil legendární hlášku Scorpiona Get Over Here. Karl Urban si k roli přibral i rodinu. Mladší verzi Johnnyho Cage v retro scéně z 80. stvárnil jeho vlastní syn Indy. A tvůrci slibují pestré herní mechaniky, takže se dočkáte i Cageova nechválně proslulého úderu torskroku. Mortal Kombat 2 najdete nyní na HBO Max. Zapůjčit si ho můžete také online na Apple TV, Prime Video nebo Rakuten TV.
0: Where the hell am I?
5: It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament. To the death.
0: Fuck that.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Na on-demand scéně se za poslední dva týdny nazbíralo hodně titulů, nicméně ne vše je dostatečně dobré, aby se tím zabíjel čas. I když můžete, to je na vás. Já mám pro vás přehled těch nejlépe hodnocených novinek. Na Edis Online se nespletete s životopisným dramatem zmizení Josefa Mengeleho od Kirila Srebrenikova. August Diehl hraje nacistického doktora s Osvětimi, který po válce prchá do Jižní Ameriky a metodicky konstruuje vlastní zmizení z povrchu zemského. Tamtéž najdete i severské drama Sámská krev o 14-leté sámské dívce, která ve 30. letech čelí rasismu a sní o jiném životě, i za cenu, že zpřetrhá pouta s vlastní rodinou. Na Apple TV Plus jede krimi thriller Lucky, kde Anna Taylor-Joy hraje podvodnici na útěku. Po jedné spackané akci honí FBI i bezohledný zločinecký mozek a ona bojuje o holý život. V zádech má navíc Timothyho Olyphanta a Annette Bening. Disney Plus přidal hraný dokument Pompeje, město zmrazené v čase, kterým vás provede Tom Hiddleston. A netradičně místo příběhu mocných tentokrát užívá každodenní život obyčejných Římanů. Netflix slaví největší úspěchy s korejskou produkcí. Fond oprav je krimikomedie, kde bývalý šéf gengu s ambiciózním právníkem chystají vycucnout rezervní fond bytového komplexu a přitom narazí na bující korupci. Východní palác je temnější kalibr, akční fantasy horor o dvorní dámě, která slyší duchy a muži, který do jejich světa umí přímo vstoupit. Na králův rozkaz míří do prokletého paláce plného tajemství. A již dnes zmiňovaná reaktivace agenta Kima, který opráší své znalosti agenta a vydá se hledat svou ztracenou dceru. Na Sky Showtime si vede dobře čtvrtá a závěrečná řada Star Treku Podivné nové světy. Kapitán Pike, Spock a posádka Enterprise se novobrázdí galaxií a čelí těsivým mimozemšťanům. A na závěr jeden opatrný tip. Na HBO Max odstartoval spin-off Teorie velkého třesku s názvem Jak Stewart nezachránil vesmír. Majitel obchodu s komiksy rozbije Sheldonův a Leonardův přístroj a rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Reakce jsou zatím hodně rozporuplné, ale viděli jsme teprve jeden díl, takže si počkáme, jestli to celé nabere ten správný směr. Toliko k nejlépe hodnoceným novinkám na streamingu posledních dvou týdnů. Hovk!

Vánoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie, ale především jsme rádi, že pravidelně ladíte Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Na čem naladíte DAB plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

Včera sme dorešili zo pár technických problémov. A v rámci výpadku elektrického prúdu. No, pevne verím. Všetko bude v poriadku. Toto je novinka Powerplay All The Way. A pome.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Ranní WC ZUN.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
7: This is a power play.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix nasazuje brazilský BS z prostředí MMA a Prime Video vás protáhne jeskynním systémem The Devil's Mouth. Pohodový ponor ale nečekejte. Na fyzické nosiče se vrací legendární hon na ponorku a Toma Cruise čekají další bouřlivé dny. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: Todo lutador carrega um trauma.
1: O senhor sabe quem eu sou?
2: Você perdeu a memória?
3: Na Netflixu se objevuje brazilský akční thriller a sportovní drama BS v originále Furia. Příběh nás zavádí do Rio de Janeiro, kde trenér bojových umění zachrání na pokraji smrti mladého muže. Ten trpí úplnou amnézií, dostane nové jméno Marcelo a rozhodne se vybudovat si kariéru ve světě bojových umění MMA. Jak ale postupně odkrývá svou skutečnou identitu, zaplétá se do nebezpečné sítě zločinu, intrik a tajemství, která ohrožují nejen jeho, ale i jeho mentora. V ringu i mimo něj přitom musí čelit rostoucí rivalitě se svým úhlavním sokem juniorem Malamutem. V hlavní roli se představí Vinicius Neri, po jeho boku pak známé tváře brazilské kinematografie jako Eduardo Moscovis, Alice Carvalho, Fabio Lago či Bianca Comparato a také populární brazilský zpěvák a herec MC Cabalinho. Režie se ujal uznávaný José Enrique Fonseca, který syrové a realistické zápasy v oktagonu propojuje s napínavým kriminálním vyšetřováním. Bies se dnes rozjel na Netflixu.
1: To mě nosíš, ne?
4: Pago tudo. Preciso da tua ajuda, Tony.
1: Essa porra dessa bala te apagou, né?
5: Até a Trindade, um lugar de oportunidade.
6: Ó o novato.
7: Fight!
8: Esse moleque não começou agora não, meu irmão.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Dny hromu nebo chcete-li bouřlivé dny se vrací. Tom Cruise nepřestává šlapat na plyn, zatímco se blíží k 70, potápí se v ponorkách, létá se stíhačkami a chystá se i na satiru Digger. A ovšem přichází i další Legacy pokračování. Paramount totiž oficiálně potvrdil, že vznikají Days of Thunder 2 a Cruise se tak vrací do role závodního divocha Cole Trickla. Původní Dny hromu z roku 1990 režíroval Tony Scott a šlo o Cruiseovo první setkání se s ním po Top Gunu. Tehdy film takovou lásku nesklidil, jenže postupem let se z něj stal kultovní kousek mezi milovníky benzínu i filmovými fanšmekry. A potom, co Top Gun Maverick ukázal, jaký hlad mají fanoušci po návratech ke Cruiseovým raným hitům, se pokračování dalo tak nějak čekat. Do režisérského křesla by měl usednout Jonathan Levine, který má na kontě třeba Warm Bodies. Jeho nadcházející sportovní drama Mr. Irrelevant s Davidem Kornsvetem prý na testovacích projekcích sbírá výborné reakce, takže se zdá, že závodnická tématika mu sedí. Detaily děje se zatím drží pod pokličkou a není jasné, jestli se vrátí někdo z původního obsazení, tedy Nicole Kidman, Cary Elwes nebo Randy Quaid. Natáčení by ale mohlo odstartovat už příští rok, takže cesta zpátky na vítěznou dráhu právě začíná.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: This is our last adventure together before we all start our real lives. Tomorrow, Devil's Mouth for all of us.
1: Action!
2: Na Prime Video přistává mrazivý survival thriller The Devil's Mouth. Pětice vysokoškolských přátel se vydává na thajské pobřeží za posledním společným dobrodružstvím, než je pohltí opravdový život. Rozhodnou se prozkoumat

0: Lehlý zatopený jeskynní systém, jenže hluboko v labirintu úzkých chodeb uvíznou pod hladinou. A jak jim ubývá kyslík, zjišťují, že v temných jeskyních nejsou sami a něco je loví. Rychle, tiše a smrtelně. Jak se šíří panika a mizí smysl pro orientaci, parta se začne rozpadat, důvěra se hroutí a přežití se mění v surovou hru, kde každé špatné rozhodnutí může být to poslední. V hlavních rolích se představí mladé tváře jako Catherine Newton, Lana Condor nebo Gavin Casaleño. Režie se ujal Jeff Waldo, autor snímků Kick-Ass 2 a Vadí nevadí, a za produkcí stojí Thunder Road Films, tedy studio série John Wick. Film se natáčel přímo v reálných thajských lokacích a původní scénář z roku 2019 pod názvem Apex patřil mezi nejlépe hodnocené nerealizované scénáře v Hollywoodu. Do vražedných jeskyní The Devil's Mouth se můžete ponořit již dnes na Prime Video.
1: There's so much blood.
2: Everything's fine. Blood.
3: Okay, we need to leave now.
1: I'm not leaving.
3: Shark.
4: I'm sorry. How is there a shark in a freshwater cave system?
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: trained most of their officer corps. He's nearly a legend in the submarine community.
1: The most deadly submarine ever built.
2: This thing could park a couple of hundred warheads off Washington. Nobody'd know a thing about it until it was all over.
3: Na fyzické nosiče, včetně DVD, Blu-ray i 4K Blu-ray, se vrací klasický akční thriller Hon na ponorku z roku 1990. Snímek Johna McTiernana, natočený podle bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost za soudný den. Z brusu nová sovětská jaderná ponorka Rudýři jen míří k pobřeží Spojených států a americká vláda se obává útoku. Analytik CIA v podání Aleka Baldwina je ale přesvědčen, že její velitel kapitán Marco Ramius chce ve skutečnosti emigrovat a má jen pár hodin, aby ho našel a svou teorii dokázal dřív, než ponorku najde někdo jiný. V hlavních rolích se blízkli Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill nebo James Earl Jones. Příběh byl volně inspirován skutečnou vzpourou na sovětské fregatě Storože Voj z roku 1975. Podmořské záběry ponorek se přitom netočily ve vodě, ale v kouřem zaplněném studiu pomocí modelů zavěšených na kabelech a soustavou zrcadel. McTiernan navíc pro každou ponorku zvolil jiné barevné osvětlení, aby divák okamžitě poznal, kde se právě nachází. Modrá pro Rudýři jen, červená pro americkou USS Dallas a zelená pro sovětský VK Konovalov. Sean Connery se pak na roli připravoval na skutečné ponorce USS Puffer, kde dokonce dostal čestnou hodnost komandéra. Zajímavé je i to, že kapitána Ramia měl původně hrát Klaus Maria Brandauer, který ale kvůli jiným závazkům roli odmítl a produkce oslovila Conneryho takřka na poslední chvíli. Legendární Hon na ponorku vydává na fyzických nosičích Magic Box a tyto disky najdete u vašich oblíbených prodejců. Pokud si nepotrpíte na fyzické placky, Hon na ponorku je k dispozici v rámci předplatného na Netflixu nebo v online půjčovnách Apple TV, Prime Video, Rakuten TV a Google Play.
4: I'll give you 3 days to prove your theory correct.
5: I am not field personnel, I am only an analyst.
4: You're perfect.
5: I'm expendable.
4: He's defecting. You're willing to bet your life on that?
1: From the best-selling novel by Tom Clancy. From the director of Die Hard.
5: Give this man a chance.
4: My orders are specific. Battle stations.
1: Sean Connery, Alec Baldwin, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill. The Hunt for Red October.

Než zítra dorazí do kinčerstvé premiéry, čeká nás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. Odysseja Christophera Nolana boduje. Matt Damon jako král Odysseus, který po pádu Troje netouží po ničem jiném, než vrátit se domů na Itaku, za manželkou Penelope v podání Anne Hathaway a synem Telemachem, kterého hraje Tom Holland. Jenže svými odvážnými činy rozhněval bohy a ti se rozhodli mu návrat zkomplikovat, jak jen to jde. Nolan k tomu sehnal hvězdné obsazení od Roberta Pattinsona přes Zendáju až po Charlize Theron. Velkolepá výprava natáčená výhradně na IMAX, na kterou se prostě musíte podívat na co největším plátně. Kdo má radši komorní podívanou, tomu padne do noty mexicko-španělský festivalový drahokam Mouchy. Padesátnice Olga má svůj pečlivě uklizený byt uprostřed Mexico City pevně pod kontrolou, dokud jí okolnosti nedonutí pronajmout volný pokoj. Nový nájemník ovšem tajně přivede i svého 9letého syna a Olze se život obrátí na ruby. Něžný film Fernanda Imbekeho o tom, že i ta nejnepravděpodobnější setkání dokážou člověka proměnit, třeba díky společné vášni pro arkádové hry. Z domácí produkce zaujala mistryně režiséra Bohdana Karáska. Monika, úspěšná lékařka, se po letech znovu potká s bývalým manželem a jedna krátká schůzka se protáhne v dlouhou procházku letním Libercem, plnou nezodpovězených otázek. Citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Fanšmekry potěší v kinech restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Tři přátelé z Karlových Varů na sklonku 80. let žijí od nudných dnů plných absurdní socialistické reality k dekadentním nocím, jenže někdy na blízku už číhá hrozba, jejíž jméno se všichni bojí vyslovit. Břitká groteska s poetikou divadla Sklep, kde si zahráli Tomáš Hanák, Milan Steindler i David Vávra. A na závěr tip pro milovníky umění. Výstava na plátně Frida Kahlo vás vezme na cestu bouřlivým a vášnivým životem jedné z nejikoničtějších malířek. Skrze její vlastní dopisy odhaluje emoce, symboliku ukrytou v jejich obrazech i zdroje té neskrotné kreativity, a to všechno v nejvyšší obrazové kvalitě. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O vaši pozornost bude soutěžit Spider-Man, Tichá přítelkyně nebo Kavej 2. Díky, že jste si naladili Zun Radio, které vám nabízí tu nejlepší hudbu v českém éteru. To, že nás pravidelně posloucháte, znamená jediné. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan. Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sontro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
2: Když
1: odjelu,
2: tak
1: mám
2: bejt
1: ve
2: vzduchu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám boříme jednu z nejoblíbenějších galaktických legend. 20 let se astrofyzici drželi představy, že když se dvě galaxie srazí, vznikne kvazar. Ten všechno rozfouká a hvězdotvorba skončí. Jenže tým vedený Kamilem Kasimírem z Floridské mezinárodní univerzity protáhl simulacemi Illustristy NG víc než 11 000 galaxií napříč historií vesmíru. A výsledek? Ke zhasnutí hvězdotvorby vedou jen asi 3% velkých srážek a 12% všech splynutí. Většina galaxií si po kolizi klidně tvoří hvězdy dál, jako by nic. Jak popisuje Universe Today, když se odečtou náhodné schody, žádný nadbytek srážek před zhasnutím nezůstane. Splynutí tedy není ani nutné, ani dostačující. Galaxie prý spíš vyhasínají pomalu a nudně, bez velkého dramatu. Studie vyšla v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Takže i vesmír někdy umírá, ne výbuchem, ale nedostatkem chuti pokračovat. Nechte se hvězd, přátelé. Mějte se pozemsky.

0: Ja. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Radio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Single Story.
1: 6. července 82 došlo k nejdelšímu zatmění měsíce ve 20. století a na některé osoby to má zjevně negativní vliv, protože ještě téže noci se vydal jeden lunetik na návštěvu Buckinghamského paláce. Dostal se tam překvapivě snadno. Udělal si soukromou tour, kochal se uměleckými díly a přitom pojídal čedar, sušenky a zapíjel to kvalitním bílým vínem. Poseděl si na trůnu, kde chvíli rozjímal, a když na něj padla únava, zase se vytratil. Jenže problém byl ten, že nepotkal ji.
2: Morning, baby. What are you doing? It's
3: so early. Who are you?
2: My name is Michael. Out, get out!
3: I promise you have nothing to fear from me.
1: Tak se 9. července 1982 vydává Michael Fagan na osobní audienci u královny Alžběty II.
2: What do you want if it's money?
3: I don't want money, I don't want anything. I just wanna talk to you, that's all. To tell you what's going on.
1: Nezaměstnaný a sklíčený Fagan prostě potřeboval bědce vysvětlit, jaké to je být obyčejným člověkem a jak to s Anglií je, protože už neví, na koho by se obrátil. I když už se palácem řítí stráž do královniny ložnice, Michael Fagan dostává svých několik minut na debatu s královnou v nedbalkách. Fagan bude následně souzen pouze za krádež láhve vína a stráví 3 měsíce na psychiatrii.
2: What is it you'd like me to do?
3: Save us all from her.
2: Who?
3: Thatcher. She's destroying the country. We've got more than 3 million unemployed. That's more than at any time since the Great Depression. Doesn't that bother you?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám boříme jednu z nejoblíbenějších galaktických legend. 20 let se astrofyzici drželi představy, že když se dvě galaxie srazí, vznikne kvazar. Ten všechno rozfouká a hvězdotvorba skončí. Jenže tým vedený Kamilem Kasimírem z Floridské mezinárodní univerzity protáhl simulacemi Illustris TNG víc než 11 000 galaxií napříč historií vesmíru. A výsledek? Ke zhasnutí hvězdotvorby vedou jen asi 3% velkých srážek a 12% všech splynutí. Většina galaxií si po kolizi klidně tvoří hvězdy dál, jako by nic. Jak popisuje Universe Today, když se odečtou náhodné schody, žádný nadbytek srážek před zhasnutím nezůstane. Splynutí tedy není ani nutné, ani dostačující. Galaxie prý spíš vyhasínají pomalu a nudně, bez velkého dramatu. Studie vyšla v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Takže i vesmír někdy umírá, ne výbuchem, ale nedostatkem chuti pokračovat. Nežte se hvězd, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde.
5: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
6: Multifactor,
4: Penetrační testy, Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vlna.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 3. července 1985 se odehrává v Americe slavnostní premiéra snímku, který se stane ikonou 80. let s nesmírným vlivem na popkulturu a filmový průmysl vůbec. Návrat do budoucnosti od Roberta Zemeckise.
2: How far are you going?
3: About 30 years.
1: Jenže natáčení snímku provázely velké lapálie. Michael J. Fox je v této době velkou televizní hvězdou a ačkoliv už od začátku byl hlavním adeptem na Martyho McFlye, showrunner seriálu Family Ties Gary Goldberg nemohl Michaela uvolnit z natáčení.
4: So we begged and tried to see if we could cast Michael and we couldn't, and then we started really looking for somebody who might embody many of the qualities that Michael had.
1: A protože museli podle smlouvy uvést film ke konkrétnímu datu, tým byl nucen roli Martyho McFlye přeobsadit někým jiným, jinak by se produkce snímku zcela ukončila. A roli Martyho McFlye tedy dostal talentovaný Eric Stoltz.
5: We shot for 5 weeks with Eric. He was totally professional, but there was just something missing.
6: And he showed me the first 5 weeks of footage cut together, and he just said, I don't think we're getting the laughs that I was hoping we would get. And I looked at Bob and I realized that he was absolutely correct. And I said, Bob, what do you want to do?
1: Ale ono to nefungovalo. Naštěstí Spielbergovo studio Amblin umožnilo Zemeckisovi přetočit o nich 5 týdnů prací, jenže stále potřebovali Martyho McFlye a tak se vydali za producentem seriálu Family Ties.
5: We were on our knees begging, we need Michael, we really need him. And Gary said, okay, look, I'll tell you what, with the understanding that Family Ties always comes first. If you guys are willing to make that accommodation to us and shoot around our schedule, then I will let Michael read the script and we'll see what happens.
1: Michael J. Fox si scénář zamiloval a byl také srozuměný s tím, že celé natáčení návratu do budoucnosti se bude posouvat podle jeho závazků v televizi, takže ho čekal vyčerpávající kolotoč na sebe navazujících denních a nočních natáčení.
2: It was just crazy.
4: Somehow, thanks to Michael Fox, we made it work and he turned out to be the perfect Marty McFly.
1: V prvních verzích scénáře byla strojem času místnost nebo lednička, ale stále nemohli přijít na to, co to bude, aby byl scénář logický. Ostatně scénář prošel 44 verzemi, než dostal zelenou.
6: They couldn't figure it out.
5: And Bob said, you know what, wouldn't it make more sense for this to be mobile?
6: And they had turned the time machine into a DeLorean.
7: Doktore, tak to je DeLorean.
1: Snímek se svým originálním mixem sci-fi, humoru a dobrodružství dosáhne okamžitého kasovního úspěchu, uznání kritiky a stane se kulturním fenoménem. Kasovní trhák a číslo 1 roku 1985, Návrat do budoucnosti, nastartuje filmovou kariéru Michaela J. Foxa jako hlavního protagonisty a upevní status oblíbeného herce Christophera Lloyda.
7: Počkejte, doktore. Vy jste z toho DeLoreana vyrobil stroj času? Je to možný?
8: No ano, jistě! Přece když už postavím stroj času, tak ať to má styl!
2: It's wonderfully exciting. I mean, it's

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Afrika míří na měsíc, a to stýlově. Jak popisuje portál space.com, čínská mise Chang'e 8 má v roce 2029 dopravit k jižnímu pólu měsíce první africkou vědeckou misi vůbec. Jmenuje se BOLS, tedy cikovové koule napěchované nízkofrekvenčními radioteleskopy, které tam vytvoří malé observatorní pole. A proč zrovna měsíc? Protože odvrácená strana je nejtišší rádiové místo v okolí Země. Žádné vysílačky, žádné rušení, jen šepot nejstarších částí vesmíru pod 20 MHz, které z naší planety kvůli ionosféře prostě neuslyšíte. Projekt vede jihoafrická nadace s partnery z Keni, Gány i Botswany a Clive Neal z Univerzity Notre Dame žasne, že to dobrovolníci zvládli na směšný rozpočet. Plán? 55 antén v druhé misi. Cikoule na měsíci a přesto větší dosah než většina miliardových projektů. Mějte se pozemsky. This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sergei Bubka of the Ukraine sets

jak dekádu a neustále posouvá vlastní světový rekord v hale i na oválu. 31. července 1994 na mítingu v italském Sestriere hladce poráží konkurenty a po dvou letech nastavuje laťku nového

Vyhraje ještě dvě mistrovství světa, listinu světových rekordů už nepřepíše. Na nového tyčkaře, který překoná Bubkův absolutní světový rekord z haly v Doněcku, si svět bude muset počkat neuvěřitelných 20 let. Bude jim Renault Lavelený a Bubkův světový rekord pod širým nebem přepíše až v roce 2020 švédský mladíček Arn.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

Včera sme dorešili zo pár technických problémov. A v rámci výpadku elektrického prúdu. No, pevne verím. Všetko bude v poriadku. Toto je novinka Powerplay All The Way. A pome.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.

0: Hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na Hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Véakum.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku Moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými Moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla Monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
0: .cz. Dobrá doména.

Ranní WC ZUN.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na odvrácenou stranu měsíce, tedy tam, kam se z Česka nikdo nepodívá, ani s tím nejlepším dalekohledem. Čínská mise dopravila vzorky z bazénu Jižní pol Aitken a jak popsal Universe Today, vědci je poprvé v historii mohou srovnat se vzorky z Apolla. A ten srovnávací test má následky. Desítky let se učilo, že mladá Země i Měsíc prošly krátkou, brutální palbou asteroidů, takzvaným pozdním velkým bombardováním. Nová analýza v Science Advances ale ukazuje, že dopady se datují od 4 miliard 330 milionů let až po 1 miliardu 130 milionů let a intenzita neklesla náhle, nýbrž pomalu doutnala 3 miliardy let. Takže žádná jedna katastrofická noc, spíš velmi dlouhé, velmi nepříjemné století. Odvrácená strana totiž nemá tektoniku ani erozi. Uchovala si účet za všechny návštěvy. A tím se pro dnešek odpojuji. Držte si čepice, obloha je nad vámi celou.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

dáte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Zun.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I had to record it with Jerry Wexler and his session guys, and they had the most stunning repertoire of work. And I was absolutely shitting myself.
2: Careless Whisper je písnička, kterou má na papíře George Michael už několik let, až nové vydavatelství rozhodlo dát jí život v rámci druhého alba UM.
1: And Jerry would say, "And just remember, George, that's where Aretha Franklin sang Respect. Just remember, George, that's where Ray Charles sang When a Man Loves a Woman." And you're like, "Oh, thank you." Right? Just before you do your weedy little thing that you wrote on the bus.
2: George tedy odjel do Alabamy, aby pracoval se svou modlou Jerry Wexlerem, producentem, který dal vzniknout hitům Arety Franklin nebo Raye Charlese.
1: I thought, well, it's got Jerry Wexler's name on it, it must be fantastic.
2: Jenže ani špičkový producent nemusí správně cítit a pochopit nějakou skladbu.
3: It had been eviscerated. It lost all its character, its essence. It was average. And he said, I don't like it either.
2: Careless Whisper, písnička, kterou George napsal při jízdě autobusem a vetkal do ní své zkušenosti s teenagerskou zamilovaností, hrála naprosto jinak, než jak je George celou tu dobu slyšel v hlavě.
1: Our label was like, you got to produce it yourself. Whereas on the first one, I hadn't been allowed to do it myself.
2: George Michael se tedy dostal ke kompletní a první solo produkci druhého alba UM díky přímému posvěcení od předního světového labelu Sony.
3: I told George that I completely supported the idea of him releasing the song as a solo single.
1: You know, there wasn't any kind of wrangling. We always understood that there would be a point where there was a crossover between Wham and the start of my solo career.
2: Careless Whisper, druhý single připravované desky Wham, vycházející 23. července 84, bude druhým hitem číslo jedna dua Wham a zároveň prvním solovým debutovým hitem George Michaela.
3: Urias Panayotu, who had struggled always to define themselves, transformed into George Michael.
2: A protože máme rádi, když to šlape a léto už se rozjelo, dáme si jiný hit od Wham. Club Tropicana.
1: Andrew changed my life in exactly the way someone needed to change my life if I was going to be a pop star.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Netflix nasazuje brazilský BS z prostředí MMA a Prime Video vás protáhne jeskynním systémem The Devil's Mouth. Pohodový ponor, ale nečekejte. Na fyzické nosiče se vrací legendární hon na ponorku a Toma Cruise čekají další bouřlivé dny. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: todo lutador carrega um trauma. O senhor sabe quem eu sou?
1: Você perdeu a memória?
2: Na Netflixu se objevuje brazilský akční thriller a sportovní drama BS v originále Furia. Příběh nás zavádí do Rio de Janeiro, kde trenér bojových umění zachrání na pokraji smrti mladého muže. Ten trpí úplnou amnézií, dostane nové jméno Marcelo a rozhodne se vybudovat si kariéru ve světě bojových umění MMA. Jak ale postupně odkrývá svou skutečnou identitu, zaplétá se do nebezpečné sítě zločinu, intrik a tajemství, která ohrožují nejen jeho, ale i jeho mentora. V ringu i mimo něj přitom musí čelit rostoucí rivalitě se svým úhlavním sokem juniorem Malamutem. V hlavní roli se představí Vinicius Neri, po jeho boku pak známé tváře brazilské kinematografie jako Eduardo Moscovis, Alice Carvalho, Fabio Lago či Bianca Comparato a také populární brazilský zpěvák a herec MC Cabalinho. Režie se ujal uznávaný José Enrique Fonseca, který syrové a realistické zápasy v oktagonu propojuje s napínavým kriminálním vyšetřováním. Bies se dnes rozjel na Netflixu.
0: Também não seja nada. Pagou tudo.

Dny hromu nebo chcete-li bouřlivé dny se vrací. Tom Cruise nepřestává šlapat na plyn, zatímco se blíží k 70, potápí se v ponorkách, létá se stíhačkami a chystá se i na satiru Digger. A ovšem přichází i další legacy pokračování. Paramount totiž oficiálně potvrdil, že vznikají Days of Thunder 2 a Cruise se tak vrací do role závodního divocha Cole Trickla. Původní Dny hromu z roku 1990 režíroval Tony Scott a šlo o Cruiseovo první setkání se s ním po Top Gunu. Tehdy film takovou lásku nesklidil, jenže postupem let se z něj stal kultovní kousek mezi milovníky benzínu i filmovými fanšmekry. A potom, co Top Gun Maverick ukázal, jaký hlad mají fanoušci po návratech ke Cruiseovým raným hitům, se pokračování dalo tak nějak čekat. Do režisérského křesla by měl usednout Jonathan Levine, který má na kontě třeba Warm Bodies. Jeho nadcházející sportovní drama Mr. Irrelevant s Davidem Consvetem prý na testovacích projekcích sbírá výborné reakce, takže se zdá, že závodnická tématika mu sedí. Detaily děje se zatím drží pod pokličkou a není jasné, jestli se vrátí někdo z původního obsazení, tedy Nicole Kidman, Cary Elwes nebo Randy Quaid. Natáčení by ale mohlo odstartovat už příští rok, takže cesta zpátky na vítěznou dráhu právě začíná.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This is our last adventure together before we all start our real lives. Tomorrow, Devil's Mouth for all of us.
0: Action! Na Prime Video přistává mrazivý survival thriller The Devil's Mouth. Pětice vysokoškolských přátel se vydává na thajské pobřeží za posledním společným dobrodružstvím, než je pohltí opravdový život. Rozhodnou se prozkoumat odlehlý zatopený jeskyní systém, jenže hluboko v labirintu úzkých chodeb uvíznou pod hladinou. A jak jim ubývá kyslík, zjišťují, že v temných jeskyních nejsou sami a něco je loví. Rychle, tiše a smrtelně. Jak se šíří panika a mizí smysl pro orientaci, parta se začne rozpadat, důvěra se hroutí a přežití se mění v surovou hru, kde každé špatné rozhodnutí může být to poslední. V hlavních rolích se představí mladé tváře jako Catherine Newton, Lana Condor nebo Gavin Casaleño. Režie se ujal Jeff Waldo, autor snímků Kick-Ass 2 a Vadí nevadí, a za produkcí stojí Thunder Road Films, tedy studi-

0: commander in the Soviet Navy.
1: Ramey has trained most of their officer corps. He's nearly a legend in the submarine community.
0: The most deadly submarine ever built.
2: This thing could park a couple of hundred warheads off Washington. Nobody'd know a thing about it until it was all over.
3: Na fyzické nosiče včetně DVD, Blu-ray i 4K Blu-ray se vrací klasický akční thriller Hon na ponorku z roku 1990. Snímek Johna McTiernana, natočený podle bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost za soudný den. Z brusu nová sovětská jaderná ponorka Rudý říjen míří k pobřeží Spojených států a americká vláda se obává útoku. Analytik CIA v podání Aleka Baldwina je ale přesvědčen, že její velitel kapitán Marco Ramius chce ve skutečnosti emigrovat a má jen pár hodin, aby ho našel a svou teorii dokázal dřív, než ponorku najde někdo jiný. V hlavních rolích se blízkli Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill nebo James Earl Jones. Příběh byl volně inspirován skutečnou vzpourou na sovětské fregatě Storože Voj z roku 1975. Podmořské záběry ponorek se přitom netočily ve vodě, ale v kouřem zaplněném studiu pomocí modelů zavěšených na kabelech a soustavou zrcadel. McTiernan navíc pro každou ponorku zvolil jiné barevné osvětlení, aby divák okamžitě poznal, kde se právě nachází. Modrá pro Rudý říjem, červená pro americkou USS Dallas a zelená pro sovětský VK Konovalov. Sean Connery se pak na roli připravoval na skutečné ponorce USS Puffer, kde dokonce dostal čestnou hodnost komandéra. Zajímavé je i to, že kapitána Ramia měl původně hrát Klaus Maria Brandauer, který ale kvůli jiným závazkům roli odmítl a produkce oslovila Conneryho takřka na poslední chvíli. Legendární Hon na ponorku vydává na fyzických nosičích Magic Box a tyto disky najdete u vašich oblíbených prodejců. Pokud si nepotrpíte na fyzické placky, Hon na ponorku je k dispozici v rámci předplatného na Netflixu nebo v online půjčovnách Apple TV, Prime Video, Rakuten TV a Google Play.
4: I'll give you 3 days to prove your theory correct.
5: I am not field personnel, I am only an analyst.
4: You're perfect.
5: I'm expendable.
4: He's defecting.
6: You're willing to bet your life on that?
0: From the best-selling novel by Tom Clancy. From the director of Die Hard.
7: Give this man a chance.
8: My orders are specific. Battle stations.
0: Sean Connery, Alec Baldwin, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill. The Hunt for Red October.

Než zítra dorazí do kin čerstvé premiéry, čeká nás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. Odysseja Christophera Nolana boduje. Matt Damon jako král Odysseus, který po pádu Troje netouží po ničem jiném, než vrátit se domů na Itaku, za manželkou Penelope v podání Anne Hathaway a synem Telemachem, kterého hraje Tom Holland. Jenže svými odvážnými činy rozhněval bohy a ti se rozhodli mu návrat zkomplikovat, jak jen to jde. Nolan k tomu sehnal hvězdné obsazení od Roberta Pattisona přes Zendáju až po Charlize Theron. Velkolepá výprava natáčená výhradně na IMAX, na kterou se prostě musíte podívat na co největším plátně. Kdo má radši komorní podívanou, tomu padne do noty mexicko-španělský festivalový drahokam Mouchy. Padesátnice Olga má svůj pečlivě uklizený byt uprostřed Mexico City pevně pod kontrolou, dokud jí okolnosti nedonutí pronajmout volný pokoj. Nový nájemník ovšem tajně přivede i svého 9letého syna a Olze se život obrátí na ruby. Něžný film Fernanda Imbekeho o tom, že i ta nejnepravděpodobnější setkání dokážou člověka proměnit, třeba díky společné vášni pro arkádové hry. Z domácí produkce zaujala mistryně režiséra Bohdana Karáska. Monika, úspěšná lékařka, se po letech znovu potká s bývalým manželem a jedna krátká schůzka se protáhne v dlouhou procházku letním Libercem, plnou nezodpovězených otázek. Citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Fanšmekry potěší v kinech restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. Tři přátelé z Karlových Varů na sklonku 80. let žijí od nudných dnů plných absurdní socialistické reality k dekadentním nocím, jenže někdy na blízku už číhá hrozba, jejíž jméno se všichni bojí vyslovit. Břitká groteska s poetikou divadla Sklep, kde si zahráli Tomáš Hanák, Milan Steindler i David Vávra. A na závěr tip pro milovníky umění. Výstava na plátně Frida Kahlo vás vezme na cestu bouřlivým a vášnivým životem jedné z nejikoničtějších malířek. Skrze její vlastní dopisy odhaluje emoce, symboliku ukrytou v jejich obrazech i zdroje té neskrotné kreativity, a to všechno v nejvyšší obrazové kvalitě. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O vaši pozornost bude soutěžit Spider-Man, Tichá přítelkyně nebo Kavej 2. Díky, že jste si naladili Zone Radio, které vám nabízí tu nejlepší hudbu v českém éteru. To, že nás pravidelně posloucháte, znamená jediné. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz
6: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
3: Někdo stojí tamhle v rohu.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Wordpingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Když víš, co máš dělat,

16.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence. Už jste slyšeli
6: o Zero Trust Architecture?
5: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan. Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
5: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Zipper Down. 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Mám pro vás snímek, u kterého i staré plechové satelity zatají dech. Astrofotograf AJ Smuddy si v parku poblíž Seattlu postavil 25-kilový dalekohled, nasadil ultrafialový a infračervený filtr a za bílého dne ulovil mezinárodní vesmírnou stanici, jak proletí kousek od Venuše. A teď ta čísla. Stanice se řítí 7,5 kilometru za sekundu. Venuše je od ní 135 milionů kilometrů daleko a přesto na fotografii stojí vedle sebe jako dva kamarádi na parkovišti. Za denního světla, kdy je nebe bílé jako nemocniční strop. Jak popisuje portál space.com, Smuddy tenhle kousek předvedl už jednou a NASA mu ho vybrala jako astronomický snímek dne. Tak si řekl, že překoná sám sebe. Motivace hodná pravého fotografa. Konkurencí je vlastní minulost. Držte se, přátelé, nebe je o

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Socket
3: Resource Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Moneta Moneybank otevřela výsledkovou sezónu na pražské burze a podělila se o čísla za druhé čtvrtletí roku. Stejně jako v tom prvním se v něm opakovalo číslo 8, protože o tolik procent vzrostly výnosy i čistý zisk. Ten dosáhnul téměř 1,8 miliardy korun a o 3% překonal konsenzus trhu. Na úrovni provozního zisku moneta dosáhla dokonce 14% růstu. Ovšem růst čistého zisku byl tlumen rostoucími opravnými položkami k rostoucímu úvěrovému portfoliu. Moneta zvýšila celoroční výhled zisku, který by měl nyní dosáhnout přibližně 6,8 miliardy korun, zatímco dříve čekala alespoň 6,6 miliardy. Část analytiků kvituje strukturu čísel, kterými moneta překonala průměrné odhady. Ale například analytici FIOBanky nebo Erste Bank vidí čísla monety v souladu se svými odhady. Ve čtvrtek budou následovat reporty Komerční banky, Erste a realitního developera CTP. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na odvrácenou stranu měsíce, tedy tam, kam se z Česka nikdo nepodívá, ani s tím nejlepším dalekohledem. Čínská mise dopravila vzorky z bazénu Jižní pol Aitken a jak popsal Universe Today, vědci je poprvé v historii mohou srovnat se vzorky z Apolla. A ten srovnávací test má následky. Desítky let se učilo, že mladá Země i Měsíc prošly krátkou, brutální palbou asteroidů, takzvaným pozdním velkým bombardováním. Nová analýza v Science Advances ale ukazuje, že dopady se datují od 4 miliard 330 milionů let až po 1 miliardu 130 milionů let a intenzita neklesla náhle, nýbrž pomalu doutnala 3 miliardy let. Takže žádná jedna katastrofická noc, spíš velmi dlouhé, velmi nepříjemné století. Odvrácená strana totiž nemá tektoniku ani erozi, uchovala si účet za všechny návštěvy. A tím se pro dnešek odpojuji, držte si čepice, obloha je nad vámi celou noc. Mějte se pozemsky!
3: Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.